0: rádio vnitre.
1: Rád bych dospal ještě jeden verš. Už svítá a čaj bych si dal. Ještě jeden.

0: plnú nádrž, prosím.
1: Je tu niekde telefón? Haló, haló, to som ja, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a ja už bych spal. Ten čaj som už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Ja jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sníh cizí chlápek stál a tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.

tak ať nezboží se chrám, jak ty by si přál, ale život sám nám uletí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co si hrabeš tam v šupleti? Polož to! Polož to!

0: Toto je 105,4.
1: Rádio Vnitre.
2: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání, a nebo rovnou hned. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj jediný příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší,

chceteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dá.

mloknu si z tebe, cestou ke dnu mě obklopíš, pramen tvých vlasů a můj hřeben, klesáme spolu stále níž, opilý motýl kolem kroužíš.

Ve Slezskému muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jak

0: Z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole, na ubru se píšeš svou rýmovanou odizeu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea a podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Motivem jednání pachatele může být někdy taky mimo jiné třeba i žárlivost. Já bych vám to zase dokumentoval na jednom nesmírně drastickém příběhu ze života, kdy před soudem stál obžalovaný manžel, který byl souzen pro způsobení těžké újmy na zdraví. Velice miloval svoji manželku, trochu na ní žárlil. Jinak naprosto slušný, bezúhonný člověk, zase jenom pro ilustraci. Jeden ze sousedů, slyšen jako svědek, uvedl o tomto obžalované manželovi mimo jiné toto, cituji. Jmenovaný

Je v obci znám jako veliký dobrák, který za svoji manželku uklízí byt, chodí nakupovat, myje nádobí, takže má v širokém okolí přezdívku Starej vůl. A tento manžel tady stál před soudem a ani tomu soudu nebylo zpočátku příliš zřejmé, jak vlastně právně celou věc posoudit.

Když produkt lojzíkův dokončil let, čelisti se vymrštili. Sotva kdy lojzá

0: toto je 105,4. Rádio v Nitre.
1: Vím, že jsem slíbil tolikrát, že ti snad postavím i hrad. Vím, že jsem slíbil, ale teď ti mám chuť uletět. Už jak jsi mi podávala čaj, jak jsi mi řekla, ještě hraj. Už tenkrát, lásko, zdá se mi, byl jsem dávno nadzemí. A ty tam sedíš na věži a doufáš, že čas neběží. Tak už si zapni megafon a pošli aspoň to. Už je to víc než století, co jsme se báli o děti. Už je to víc než tuhý

ti teď mávám z ranveje a hledám signál naděje. A ty tak pevná na věži v čase

Večer bájim obdlela, práskla sa to ovadou. Holka na klíne, na kruji ve víne, pakome chvám prý, kapce sem tom nevinie. A srdce moje, duše moje, užívejte naplno, na Krchově budou vědět, kde sem ležel nadarmo. It's a...

0: Když jsem přišel domů, zazvil křika vstek. Vteřinu jsem neváhal, odepěl si opasek. Je čípkarník o tom ven a nakonec si moje žena. Po takový noci to byla hrozná dřina. Holka na klíně a kruhy ve víně. Bankovek mám plný, kapři jsem to v revině. A srdce moje, duše moje, užívejte naplno. Na krchovi budu vědět, že jsem nešel na dano. Srdce moje, duše moje, užívejte naplno. Na krchovi budu vědět, že jsem nešel na dano.
1: Zítra se neuvidíme. Děkujeme vám.
2: Děkujeme moc. Zítra.
3: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.